0: souls together from all parts of the world.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Klasika.
1: Zune Radio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zelené. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcií, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akciích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za stovky milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si odskočíme do španělské pouště Tabernas, kde se kdysi natáčeli spaghetti westerny a Indiana Jones. Letos tam místo kovbojů jezdil Rover. Jmenuje se Charlie a je to prototyp vozítka Rosalind Franklinová, které má podle ESA přistát na Marsu v roce 2030. 8 dní, 220 metrů a povely mu posílal vědecký tým vzdálený 1200 kilometrů až z Turína. 100 vědců a inženýrů z celé Evropy plánovalo každý metr, jako by šlo o skutečný Mars. A pak ho nechali jet samotného. 6. den ujel přes 60 metrů bez řidiče, s chybou navigace pod 1%. Jedna z inženýrek to shrnula krásně. Tam, kde tým čekal slona, viděli lidé v poušti myš. Jednou při tréninku zapršelo. I to je příprava. Na Marsu vás překvapí něco jiného. Tak ať vám dnes všechno jede rovně a bez kamenů. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Atlantis, Houston, everything down here looks real good to us.
2: Now looking at the business end of the inertial upper stage Magellan stack, this is the nozzle for the solid rocket motor.
3: 4. května 1984 vypustila NASA sondu Magellan, aby zkoumala naše ďábelské dvojče, Venuši. Je to ohnivý svět spalujících teplot a drtivých tlaků, zahalený do husté mlhy kyseliny sírové. Kvůli této pokrývce ze sirných mraků jsme toho o Venuši tolik nevěděli, až mi se NASA Magellan nám ukázala pravou tvář této planety.
2: The detail of the Magellan images and their crispness is so incredibly. These are just like pieces of art. You know, we sit and we look at these almost in awe.
3: Za posledních 5 let nám sonda Magellan díky radarovému snímkování poskytla komplexní pohled na skalnatý povrch Venuše, když zmapovala celý povrch planety 6x. Kromě zjištění, že povrch tvoří z více jak 85% sopečné proudy, přinesla i údaje o její gravitaci, tlaku, o intenzitě 92 atmosfér a teplotě šplhající téměř k 500 stupňům.
2: If you said to someone, gee, you know, we have this planet here that has this incredibly hot, dense atmosphere, and by the way, it sort of rains sulfuric acid and so on. You know, you get this vision of things eroding away completely and no record of anything.
3: Nyní přišel čas říci s Bohem sondě, která je 13. října 1994 řídícím střediskem NASA poslána do atmosféry planety, kde během své 10-hodinové smrtelné agonie schromažďuje aerodynamická data, zatímco je olizována žhavým peklem Venuše. Sonda Magellan se svým 5 let, 5 měsíců a 9 dní trvajícím úkolem zařadí mezi jednu z nejúspěšnějších misí do hlubokého vesmíru.
4: In the end, Magellan's data created the most complete map of Venus ever made. And decades later, it's still our most

0: come together and unity and peace will soon be found.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Guillermo del Toro se pustil do kritiků, kteří zakopali Digra s Tomem Cruisem, jenže ani jeho obhajoba z amerických pokladen víc než 8 milionů nevyhrabala. Na Disney Plus startuje korejská romance Between Steps, ve které Cho Jung-woo a Kim So-hyun zjistí, že láska je nevyzpytatelnější než kterýkoliv robot v laboratoři. Na Edison Line přitančila Pína, dojemná podstavima Wendersa legendární choreografce Píně Bausch. A Criterion Collection po 30 letech vytáhlo ze zapomnění afrofuturistické sci-fi Welcome to the Terror Dome, které předběhlo svou dobu tak moc, že ho svět dohnal až teď. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc v Hollywoodu právě teď na Zun Rádiu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zeleném. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcí, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akciích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za stovky milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4% a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Na Disney Plus odstartovala další jihokorejská romančárna Between Steps. Pokud vás už nebaví korejské romance o miliardářích a osudových náhodách, tahle sází na něco úplně jiného. Park Min-je byl na střední škole nadějný plavec, jenže kvůli nemoci přišel o nohu a se sportem se musel rozloučit. Dnes dělá doktorát z robotiky, v univerzitní laboratoři má všechno pod kontrolou a navenek působí, že ho nic nerozhází. Ve skutečnosti se ale bojí, aby ho někdo nezranil a o lásce spíš přemýšlí. přemýšlí, než aby se do ní pustil. Pak do laboratoře vpadne Jung Yu-jin, původně studovala módu, studium ale nedotáhla do konce, chvíli nevěděla kudy kam a teď začíná od nuly v magisterském programu robotiky. A rozhodně není typ, který by čekal, až udělá první krok on. Podle tvůrců je tahle romance chaotičtější a nevyspytatelnější než kterýkoliv robot v laboratoři, což ostatně platí o každé lásce. 12 epizod bude přibývat vždy v pondělí a úterý. Romantiku na jihokorejský způsob Between Steps najdete nyní na Disney+.

0: Do kin včetně těch našich dorazila minulý týden černá komedie Digger. Tom Cruise v ní hraje výstředního ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží zachránit lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Film natočil Oscarový Alejandro Iñárritu. Kritika ale nadšená není. Na Rotten Tomatoes má Digger zatím jen 51% pozitivních recenzí a hlavní filmový kritik magazínu Variety napsal, že je film tak zahleděný sám do sebe a tak přetížený vlastní důležitostí, že z diváky nejspíš nezaklapne. Rozpočet přes 125 milionů dolarů podle ní svědčí hlavně o aroganci tvůrců. Americké publikum dalo kritikům za pravdu. Digger za první víkend vydělal v zámořských kinech jen kolem 8 milionů dolarů, což je nejslabší start Toma Cruise za téměř 20 let. Výroba se přitom nakonec vyšplhala až na 160 až 180 milionů dolarů a dalších 100 milionů vrazilo studio Warner Bros. Do celosvětového marketingu. Aby se Digger vůbec dostal do zisku, musel by v kinech po celém světě utržit zhruba 300 až 350 milionů. Rýsuje se tak nejen jeden z největších propadáků roku, ale podle Variety možná i jeden z největších vůbec. Na obranu filmu se ale postavil Guillermo del Toro. Na síti X označil jeden z kritických titulků za naprosto malicherný a vzkázal, ať ho milujete nebo ne, já tedy ano. Podle něj je Digger odvážný, smělý a filmově komplexní snímek, který jednoznačně patří na velké plátno. Del Toro začal sdílet i pozitivní recenze a připomněl, že podobně kritika zpočátku sestřelila Big Lebowski, Krále komedie nebo Konzultanta, které si své publikum našli až později. Ozval se i samotný Tom Cruise, který napsal, že je poctěn, že mohl film vytvořit s tak talentovanými umělci. Snad má Del Toro pravdu a Digger si svoje diváky ještě najde, jenže nenapadá vás taky, že hlavní masy mají na bubřelých týpků, co si hrají se světem a s námi vrtí jako psem plné zprávy? U Vrtěti psem jsme se v devadesátkách dobře bavili, dneska se tihle týpci promítli fakticky do denního zpravodajství. A ironii osudu kritici vyčítají Diggerovi přesně to, co chtěl sám zesměšnit, že je strašně nafoukaný a egocentrický.
1: Of course, they all heap the blame on me.
2: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down?

Na Edis Online přibyl dokument, který by si měl pustit každý, koho kdy dojal tanec, a klidně i ten, koho nikdy nedojal. Řeč je o filmu Pína od Wima Wenderse. Pína Bausch byla německá choreografka, která v průmyslovém Wuppertalu převrátila moderní tanec na ruby. Z místního baletu udělala tanzteátr Wuppertal a místo dokonalých piruet posílala na jeviště lidské emoce, strachy a touhy. Kdo viděl Almodóvarův film Mluv s ní, zná ji z úvodní scény, kde tančí svou slavnou choreografii Café Müller. Wim Wenders, autor Nebe nad Berlínem nebo Perfect Days, s ní film plánoval přes 20 let. Čekal, až najde způsob, jak tanec na plátně opravdu zachytit, a nakonec ho našel ve 3D. Jenže v červnu 2009, pouhé 2 dny před začátkem natáčení, Pína Bausch nečekaně zemřela a Wenders projekt zrušil. Tanečníci jejího souboru ho ale přesvědčili, aby film dokončil jako poctu. Nevznikl tak klasický životopisný dokument. Tanečníci předvádějí Píniny nejslavnější choreografie, třeba Svěcení jara nebo Café Müller, a místo dlouhých rozhovorů na ně vzpomínají pohybem. Na jevišti, v ulicích Wuppertalu, v průmyslové krajině i ve slavné wuppertalské Vysuté dráze. Film získal Evropskou filmovou cenu za nejlepší dokument a nominaci na Oscara. Doma ho sice uvidíte

Bez 3D brýlí, ale i tak si ho pusťte na co největší obrazovce. Pína Bausch prý svým tanečníkům říkávala tančete, tančete, jinak jste ztraceni. Pínu Wima Wenderse najdete nově na Edisonline.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.

0: Station X, coming at you live and direct from the streets of Transit.
1: Do sběratelské řady Criterion Collection dnes přichází film, který byl skoro 30 let prakticky ztracený. Britské dystopické sci-fi Welcome to the Terror Dome z roku 1995. Napsala ho a natočila britsko-nigerijská režisérka Ngozi Onwuah a zapsala se jim do dějin. Šlo totiž o první britský celovečerní film černošské režisérky, který se dostal do běžné kinodistribuce. Film otevírá prolog ze 17. století, v němž se rodina zotročených Igbů raději utopí v moři, než aby se nechala spoutat řetězy. Pak se děj přesune do blízké budoucnosti, do špinavého slamu jménem Terror Dome, kam byli zahnáni černí obyvatelé. Drogy, zločin, policejní brutalita a vztek, který po vraždě mladého chlapce hrozí každou chvíli vybuchnout. Název si film vypůjčil od písně rapové skupiny Public Enemy a režisérka přiznává, že celý scénář psala právě při jejich hudbě. Kritika film v 90. převážně odbyla a ten pak na dlouhá léta zmizel. Znovu ho objevili až diváci na internetu v době hnutí Black Lives Matter, kde si mnozí uvědomili, jak přesně Onwuah tehdy odhadla budoucnost. Sama režisérka dnes říká, že realita, kterou svět v té době sledoval ve zprávách, byla horší než to, co si kdysi vymyslela pro svůj film. Letos v létě se restaurovaná verze vrátila do amerických kin a teď míří i do domácích sbírek. Původní negativ se přitom nepodařilo najít, takže nová 2K restaurace vznikala z dostupných materiálů pod dohledem kameramana Alvina Kitchlera. Ten mimochodem stál za kamerou i u sci-fi Sunshine Dannyho Boyla a je zároveň režisér činným manželem. V bonusech najdete nový komentář režisérky, kameramana a kurátora Criterionu Ashleyho Clarka. Rozhovor s Ngozi Onwuah a tři její krátké filmy, včetně debutu Coffee, Colored Children z roku 88 o tom, jaké tu je vyrůstat v Británii jako dítě smíšeného původu. Někdy film nepřichází pozdě, jen přijde dřív, než je na něj svět připravený. Welcome to the Terror Dome najdete nově na criterion.com.
2: You are now about to witness the strength of street knowledge.
3: Today is the day we make war with our enemies and peace with our spirits.

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co za poslední dva týdny přibylo na streamingu. Na Apple TV Plus se vrátil dokumentární seriál Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami. Druhá řada sleduje 14 restaurací od Británie po Brazílii v rozhodujících chvílích boje o hvězdu a výkonným producentem je Gordon Ramsay. Tam též najdete i dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. Amir Barlev se vrací do roku 2021, kdy se horolezci předháněli o poslední velké prvenství Zimní výstup na K2. Influenceři s kameramany, komerční klienti, nepálský tým špičkových horolezců a sezóna, která si vyžádala 5 životů. Na Disney Plus pokračují Scrubs doktůrci druhou řadou obnovené série. J.D. Turk a Elliot už nejsou vyukaní stážisté, ale ostřílení lékaři, kteří vychovávají novou generaci. Stará parta, humor i srdce na svém místě. Na Edis Online přitančila Pína, Oscarově nominovaná podstavima Wenderse, legendární choreografce Píně Bausch, ve které tanec mluví místo slov. HBO Max nabízí druhou řadu prequelu Cizinka krev mé krve o lásce Jamieho rodičů Briana Frasera a Ellen McKenzie. Novinkou HBO je seriál Rukojmí v přímém přenosu podle skutečných událostí z roku 1977. John Hamm hraje rozhlasového reportéra z Indianapolis, se kterým se únosce mluvit živě v éteru, zatímco drží rukojmí se zbraní přivázanou ke krku. Skoro 3 dny vysílání, které krizi tlumilo a zároveň z ní udělalo mediální show. My v rádiu tomu dilematu rozumíme až moc dobře, ale na Zoomku najdete jen a pouze pohodu. Netflix přidal seriálovou adaptaci Steinbeckovy klasiky Na východ od ráje. Florence Pugh jako nezapomenutelná antihrdinka Cathy Ames a scénář Zoe Kazan, vnučky Eliye Kazana, který román v roce 55 sfilmoval s Jamesem Deanem. Fanoušci anime si na Netflixu přijdou na své hned 4x. Trilogie Mononoke vrcholí 3. kapitolou Hadí kletba, ve které se v přepichovém oku dostáváme až k ženě nejvyššího postavení Shogunově manželce. JoJoova prazvláštní dobrodružství Steel Ball Run pokračují druhou etapou, v níž Johnny Joestar a Guy Rossapelli musí přejít zhruba 1200 km pouště přes dívané Ďáblova dlaň. A romantici si na Netflixu pustí druhou řadu Ledových hradeb, kde se uzavřená Kyuki pomalu otevírá dotěrnému Minátovi, i druhou řadu Mládí na hřišti o badmintonovisty Taikim, který bydlí pod jednou střechou se svou tajnou láskou basketbalistkou Chinatsu. Na Sky Showtime se vrátila Země gangů. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren ve druhé řadě gangsterky, na jejíž režii se podílel i Guy Ritchie. Rodinné impérium Harriganových se rozpadá pod tlakem rivalů i vlastních sporů. Brutalita na denním pořádku, chcete pevné nervy. Tak to je za poslední dva týdny všechno, co na streamingu stojí za váš večer. Hovk! 1, 2,

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čekají nás Small Profits na Apple nebo Kingova Kerry na Prime Video, která se tentokrát dočkala své první seriálové adaptace. Díky, že jste se mnou strávili hodinu u novinek z kinematografie a především, že pravidelně ladíte Zun Radio. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Tak co? Co? Dobrý? Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Baby, I know what I mean, and I wanna dance. Tell me your dreams, but how do I know?

Co? Dobrý? Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Tu načítam, že v Chorvátsku zadržali dvoch Afgáncov a počúvajte veľmi dobre, mali podozrivé občianske preukazy. Jeden sa volal, že kníže Trpimír a druhý král Ladislav. Tomu hovorím, vymysleli im absolútne fantastické mená. Škoda, že nebol nejaký ten, nejaký, keby sa volal, že ja Novák, tak si myslím, že by to mohlo o mnoho, ale

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zeleném. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcií, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akciích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za stovky milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježišmarjá, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježišmarjá a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
4: o Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická muka!

0: Dobré světlo. www.u1l.cz Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Mike Flanagan posílá Kingovu Kerry na maturitní ples a na Prime Video k tomu přidává rovnou 8 dílů, takže krvavý večer tentokrát nepřijde hned. Na Disney Plus zase sněží, jenže v seriálu Drop Saga sněží se z ulic Los Angeles místo bílého prášku valí rýmy West Coast rapu. Michael Palin na Apple TV Plus rozdává recept na malé věžce z dešťové vody a koňského hnoje v britské komedii Small Profit. A Walton Goggins si už žehlí pastelové sako, protože jako padouch míří do Miami Vice 85 s Austinem Butlerem a Michaelem B. Jordanem. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: You gotta understand what I've been through. When I was getting clean, music brought me back to life.
1: Damn it, Wanda.
0: You gonna shoot me, Lee? Inspiration hits when it hits. This is the new gold rush. No cops, no murder.
1: From the dope game to the rap game.
2: Na Disney Plus dnes startuje krimi drama Drop Saga Sněží a s ním se vracíme do světa oceňovaného seriálu Sněží. Původní seriál, který spolu vytvořil zesnulý John Singleton, režisér Chlapců ze sousedství, během šesti řad sledoval, jak Craig v 80. letech obrátil na ruby jižní Los Angeles. Novinka navazuje na začátku 90. let, kdy z trosek drogové epidemie vyrůstá něco úplně jiného – rap ze západního pobřeží. Hlavní slovo teď mají dvě postavy, které fanoušci dobře znají. Wanda Bell v podání Gail Bean má drogy za sebou a pevně věří, že West Coast Rap dokáže změnit americkou kulturu. Začíná jako stážistka u bývalého dealera, který si založil nahrávací společnost a dává dohromady partu talentů z ulice. Patří k ní její bratranci i výbušný rapper Artillery, který už má na krku policii. Leon Simmons, kterého hraje Azaya John, se naopak snaží s ulicí definitivně skoncovat a vede bezplatnou právní poradnu. A protože hudební biznis a pouliční politika mají k sobě nebezpečně blízko, cesty obou přátel se začínají rozcházet. Seriál vytvořil Malcolm Spellman, tvůrce marvelovského seriálu Falcon a Winter Soldier. A v obsazení nechybí Michael T. Williamson, kterého si většina z nás pamatuje jako Bubu z Foresta Gumpa. Krevety tentokrát nechal doma. V Americe běží seriál od září a kritici ho přijali vlídně. Oceňují hlavně to, že jen nekopíruje svého předchůdce, ale stojí na vlastních nohou a že hudba tu hraje skoro stejně důležitou roli jako kterákoliv jiná postava. Drop Saga Sněží najdete nově na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden. A kdo původní Sněží nestihl, má na stejném místě k dispozici všech šest řad.
0: When I was running with Leon Franklin, I had a front row seat to how they changed the game. We know our customers because we are our customers. Uzi in the stash, dodging the crash. Product of the ghetto, so he built to last. Hard to stay in the present when you defined by your past.
3: This music business. How could you let this happen? How was I supposed to stop it?
4: Family comes first.
3: You don't know nothing about sacrifice.
5: You ain't got no business in the rap game.

and gentlemen.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježiš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Walton Goggins se zase dává k padouchům. Herec, kterého znáte jako Ghoula ze seriálu Fallout nebo jako bezcitného dozorce z Nespoutaného Janga, se podle serveru Deadline přidává k filmu Miami Vice 85. Režisér Joseph Kosinski, který natočil Top Gun Maverick a F1, vrací legendární seriál z 80. na velké plátno, a to přesně tam, kam patří, do Miami roku 1985. Detektiva Sonnyho Crocketta si zahraje Austin Butler, jeho parťáka Ricka Tapse, čerstvý Oscarový vítěz Michael B. Jordan. Hlavním padouchem bude kartelový boss v podání Johna Leguizma a Goggins stvární jednoho z jeho nájemných zabijáků. Kosinski ho prý chtěl od začátku, jen bylo potřeba sladit termíny se třetí řadou Falloutu. Natáčet se začne v listopadu v New Yorku a v Miami kamerami IMAX a do kin by měl film dorazit v květnu 2028. Původní Miami Vice přitom nebyl jen policejní seriál, ale módní přehlídka celé dekády. Pastelová saka, trička pod sakem a mokasíny na bosou nohu. A znělku, se kterou v roce 85 vystoupal až na první místo americké hitparády Jan Hammer, rodák z Prahy. Otázka je jedna. Unese Austin Butler mokasíny bez ponožek stejně ležérně jako kdysi Don Johnson? Do května 2028 má dost času na trénink. A Goggins je to borec.

0: Hello, Dad.
1: No.
2: No, it's fine. I'm not busy.
0: You all right?
1: Hello, sir. How's Cleo?
2: Cleo went away, didn't she, Dad? Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
3: Dnes dorazila na Apple TV Plus britská komedie s nádechem kouzel Small Profits. Je to nový seriál Mackenzieho Crooka, kterého si možná pamatujete jako piráta s dřevěným okem z Pirátů z Karibiku a hlavně autora oceňovaných detektorářů. Michael Sleep v podání Pierce Quigleyho žije už 7 let tichý a obyčejný život. Od chvíle, kdy beze stopy zmizela jeho milovaná Clea, pracuje v hobby marketu, kde si krátí dlouhou chvíli tím, že zákazníkům radí nesmysly, chodí na návštěvy za tátou a pořád doufá, že se Clea

0: jednou vrátí. Jenže táta Brian mu jednoho dne předá starý recept. Dešťová voda, koňský hnůj a pořádná dávka alchymie. Výsledkem mají být homunkulové, drobní kouzelní duchové, kteří umí věštit budoucnost. A Michael má na ně jedinou otázku. Uvidí ještě někdy Cleu? S pokusy mu pomáhá mladá kolegyně Casey, se kterou ho zblíží hlavně společná nechuť k puntičkářskému vedoucímu Gordonovi, kterého si zahrál sám Krug. A zvědaví sousedé mezi tím nemůžou dospat, protože netuší, co se v té zahradní kůlně pro boha děje. Tátu Briana hraje legenda Monty Pythonu Michael Palin, Casey stvárnila Lauren Patel a v obsazení nechybí ani Paul Key ze Hry o trůny. Malé věžce pak rozpohybovala loutková animace. Šestidílná série měla premiéru letos v únoru na BBC. Britští kritici přijali s velkým nadšením a druhá řada je už objednaná. Recept z dešťové vody a koňského hnoje klidně zkuste i vy. Jen se připravte na to, že se začnou sousedi vyptávat. Small Profits najdete nově na Apple TV+.
1: Hello, Michael.
2: You got jars?
3: Yep, big jars.
1: Well, what's all this for?
2: I'm cleaning my fish tank.
1: What fish have you got?
2: Pilchards.
1: You're lying.
2: What am I doing?
4: Trust the recipe, son.
3: I thought that this was just a bedtime story. I didn't think it might actually be real.
2: What in the hell's his problem?

0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
2: Hi.
1: That's a really nice dress.
2: Thanks. I made it.
3: Sure did, didn't you?
4: Na Prime Video dnes dorazila Carrie, vůbec první seriálová adaptace debutového románu Stephena Kinga, a kdo nerad čeká na další díl, má vyhráno. Všech 8 epizod je k dispozici najednou. Carrie White prožila celý dosavadní život zavřená doma s přehnaně starostlivou matkou Margaret. Do školy nechodila, svět znala jen spoza oken. Když jí ale náhle zemře otec, musí poprvé nastoupit na veřejnou střední školu, a to rovnou do světa, kde se každé ponížení během pár minut rozšíří po sociálních sítích. Carrie se stane terčem šikany, která přeroste v celý skandál, a do toho se v ní začnou probouzet tajemné telekinetické schopnosti. Jak to skončilo na maturitním plese, z nás knihy i legendárního filmu Briana De Palmy se Sissy Spacek skoro každý. Seriál vytvořil Mike Flanagan, autor hororových hitů Dům na kopci a Půlnoční mše, a příběh výrazně rozšířil. Dává prostor spolužákům, učitelům i celému městu a ptá se, jestli sledujeme zrod hrdinky nebo monstra. Carrie hraje Summer Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Matku Margaret stvárnila Flanaganova stálice Samantha Sloyan, kterou si fanoušci pamatují z Půlnoční mše, a ředitele školy hraje Matthew Lillard z Vřízkotu. Sám Stephen King označil Flanaganovu verzi za skvělou a kritici chválí hlavně výkon Summer Howell. Někteří ale upozorňují, že rozvleklé vedlejší linky občas zdržují cestu k osudnému večeru. Tak maturitní ples dokáže být i bez telekineze pořádný horor. Tady to nemusíte zažít na vlastní kůži. Carrie najdete nově na Prime Video.
2: I would have been your friend. You're hurting people.
5: What did you do?
6: This is a witch burning.
7: It is my job to protect the well-being of the students at the school.
8: It's called freedom of speech.
9: 911, what's your emergency?
10: They're dead.
11: You said someone's dead?
2: Get her out!
12: Stop crying!
2: Carrie Anna!
8: You're not helping me. You need to shut up and listen to your mother.
13: You could settle this right now, you know?
8: You could actually hurt someone.
12: Oh, no.
13: This is what I get for trying to be nice.
8: What is wrong with you?
12: You're married to crap!
8: No.
13: Carrie,
8: no.
13: You have all the power.
2: All I ever wanted was to go to school.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Než zítra dorazí do kin nová várka premiér, mrkneme se, co v posledních dvou týdnech sbírá od diváků ty nejvyšší známky. Brad Pitt se v survival dramatu V srdci divočiny znovu potkal s režisérem Davidem Ayerem, se kterým natočil válečný film Železná srdce. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem Odinem, stejně jako on válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed aljašské divočiny. Jedinou šancí na přežití je cesta zpátky do civilizace a ta se změní v souboj s přírodou v její nejdrsnější podobě. Do kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici s novým úvodem a pár minutami záběrů navíc. Bratři Russové v něm uzavřeli příběh 22 marvelovských filmů, Thanos vyhladil polovinu života ve vesmíru a zbylí Avengers sbírají poslední síly k odvetě. Pro fanoušky ideální rozcvička před prosincovým Avengers Doomsday. Z minulého čtvrtku pak u diváků boduje jediná premiéra, dramedie Digger Alejandra Iñárritu. Tom Cruise v ní hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Za kamerou stál trojnásobný Oscarový Emmanuel Lubecki a vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Za oceánem film propadl, američtí kritici jsou rozpolcení a v kinech utržil za první víkend jen 8 milionů dolarů při rozpočtu přes 120 milionů. Zkrátka největší Cruiseův propadák za 20 let, ale evropští i ti čeští diváci to vidí úplně jinak. Z dokumentů vyčnívá v kinech snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který na letošním Berlinále získal cenu za nejlepší dokumentární film. Mladá režisérka Pepa Lubojasky 5 let natáčela vlastní rodinu a hledala odpověď, proč závislost připravila jejího bratra a dva bratrance o zdraví, bezpečí i střechu nad hlavou. Deníkové záběry, oživlé fotografie a koláže tvoří syrový a přitom hravý film, který si klade nepříjemnou otázku, kde končí láska a začíná kontrola. A pro pidižvíky, píďata a další drobotinu běží v kinech animák Zapomenutý ostrov od tvůrců Kocoura v botách Poslední přání. Dvě největší kamarádky se poslední společný večer předtím, než se jejich cesty rozdělí, propadnou portálem na bájný ostrov na Kali. Jenže ostrov se živí vzpomínkami a holky musí utéct dřív, než zapomenou, kým jsou a co je spojuje. Tolik k tomu nejlépe hodnocenému, co teď v kinech běží. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
2: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační testy. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
7: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
8: Memento mori, krasotinko.
6: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás nová komedie s Owenem Wilsonem, Rolling Loud nebo limitovaný koncert Queen. Zastavíme se ale i u hororového seriálu Tam dole. Díky, že posloucháte Zun Radio, které vám servíruje to nejlepší v českém éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále a zítra se mnou zase naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zeleném. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcí, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akcích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za 100 milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na jeden kosmický pozůstatek s velmi nenápadným jménem. Ma-30. Zní to jako označení parkovacího místa, ale ve skutečnosti jde o zbytek po explozi hvězdy, který zdobí astronomický snímek dne, jak jej zveřejnila NASA. Supernova je okamžik, kdy hvězda skončí svou kariéru způsobem, o jakém si každý rokový zpěvák může nechat jen zdát. A to, co po ní zůstane, se pak stovky let rozpíná do prostoru v podobě svítících vláken plynu. Astronomové tyhle útvary milují, protože v nich čtou, z čeho byla hvězda složená a jak silně se rozloučila. Když se tedy někdo zeptá, jestli ve vesmíru něco vydrží dlouho, odpověď zní: vydrží, ale obvykle až poté, co to pořádně bouchne. Tak ať vás dnes ozáří jenom slunce a dobrá nálada. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Poslední crossoverové album Atlantic Star měl obrovský úspěch, za kterým stál producent James Anthony Carmichael.
2: He taught us how to write real songs. He told us instead of trying to write trendy songs, I want you to write songs that will be timeless.
1: I tentokrát se Carmichael pustil do produkce jejich páté desky Yours Forever, která vychází 11. října 1983. Ale sukces předešlého alba změnil náladu v kapele. Bratři Louisové, kteří jsou autory většiny skladeb, získávají více peněz a Atlantic Star už zkrátka není tak pevná skupina jako bývala a rozpadá se za chodu do individualit.
3: People just started to change. The guys in the group just started to change. That kind of Hollywood. Just that's the only way to say it.
1: Album Yours Forever se opět setká s úspěchem, ale Atlantic Star se záhy rozdělí do dvou uskupení a ústřední hlas kapely Sharon Bryant odchází, což zcela změní jejich styl a zvuk. My si tedy dáme poslední Atlantic Star takové, jaké je známe.
4: There you are, Atlantic Star.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: This right here is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zelené. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcí, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akcích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za stovky milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na černé díry, které si nenašly domov. Jak popisuje Universe Today, astronomové z Yaleovy univerzity a Univerzity Severního Texasu zkoumali takzvané poutníky, obří černé díry, které nesedí v centru žádné galaxie, ale miliardy let bloudí vesmírem. Tým vedený doktorantkou Emma Jane Wellerovou použil simulaci Astrid a sledoval vývoj galaxií po dobu zhruba 12,5 miliardy let. Výsledek? Černé díry se do středu galaxií nerodí, ale padají tam gravitací. A když se dvě galaxie srazí, některé to prostě vykopne ven. Profesorka Priyambada Natarajanová to řekla krásně. Černé díry si pamatují víc než jen své zrození. Jejich dnešní poloha nese otisk celé historie jejich galaxie. Takže nejvíc nám toho prozradí ty, které odešly. Znám ten pocit. A teď mě omluvte, mám schůzku s gravitací. Mějte se pozemsky.

0: Guess it must have been the rain.
1: Clásica.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: good evening, and welcome to the hottest music in the Apple. I once again welcome you and yours to the Mr. Magic Disco Showcase 1981.
1: Všechno to začalo v 79., kdy rádio DJ Mr. Magic uváděl noční hip-hopovou show Mr. Magic Disco Showcase. Jejíž úspěch byl takový, že se pořad přesunul do velké newyorské stanice WBLS.
2: This is a Mr. Magic Show.

0: rapper Jalil Hutchins, který převážně vyřizoval telefony posluchačů a napsal pro mistra Magica písničku Magic's Wand a chtěl i jiný hlas a tak oslovil konkurenčního umělce Ecstasy. Magic's Wand se DJovi Magicovi tak zalíbila, že z ní učinil ústřední melodii svého pořadu. Po ani ne dvou letech rotací této znělky anglický label Jive Records oslovil duo, vydali skladbu Magic's Wand a protože uskupení nemělo žádný název, byl to přece jen jednorázový počin, vymysleli jim jméno Houdini.
1: We didn't think of the name. The record company came up with the name because I think originally it was supposed to be, we were supposed to be a studio group and nobody was ever really supposed to know right. Who Houdini was. It was just a record.
0: Single Magic's Wand zaznamenal úspěch v tanečních žebříčcích a nově zrozené duo tak vydává 13. října 1983 své debutové album Houdini. A my si teď můžeme poslechnout příběh zrození uskupení Houdini v textu skladby Magic's Wand.
1: We're coming from different groups and coming together to do this project. And once we did that project, we became, it became kind of a

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si zajedeme na Mars a to pěkně brzy ráno. Vozítko Curiosity, jak uvádí NASA, pořídilo novou panoramatickou fotografii a je to prý zatím nejdetailnější pohled na vzdálené marsovské útesy, které vítr po miliony let brousil do podivuhodných tvarů. Vědci z týmu na ně čekali roky a teď je mají jako na dlani. Snímek vznikl v 8:30 ráno místního marsovského času, což znamená, že nízké slunce nasvítilo krajinu šikmo a popředí se rozářilo modravými odstíny. Ano, modrý Mars. Rudá planeta si zjevně ráno před snídaní vybarvila tváře jinak, než jsme zvyklí. A nejhezčí na tom je, že ty útesy nejsou jen pohlednice. Vyprávějí příběh o vodě, větru a o tom, jak se marsovská krajina měnila. Trpělivost se vyplácí i po milionech let. Tak si ten marsovský východ slunce dopřejte. Je zadarmo a bez budíku. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: spot.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zelené. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris Chr. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcí, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akcích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za 100 milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Spot.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
3: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
4: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
5: o Zero Trust Architecture.
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Log Management, SOFIA Kosovstva.
4: Recovery Plan. Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Log Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
8: Stroboskopická mucha!
7: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dneska šlapeme na brzdu. Doslova. Sonda Hera, velká zhruba jako malé auto, letí vůči zemi rychlostí přes 12 km za sekundu a konečně musí zpomalit, protože ke svému cíli se nedá přijet smykem. Jak uvádí ESA, v úterý 15. října se Hera otočí a zapálí 3 brzdicí trysky najednou. Trysky hoří 92, přesněji 93 minut v kuse a uberou jí několik stovek metrů za sekundu. O týden později přijde druhý, kratší manévr, zhruba 31-minutový a koncem měsíce 3 jemná doladění, aby byl rozdíl rychlostí prakticky nulový. Cílem je dvojice asteroidů Didymos a Dimorphos. Ten druhý je první těleso sluneční soustavy, jehož dráhu změnil člověk, když do něj v roce 2022 narazila americká sonda DART. Hera teď přilétá jako vyšetřovatel na místo činu. Tak držte palce, ať to zabrzdí líp než já svoje vtipy. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Ďalšia správa je zo Štokholmu, kde dnes udelili Nobelovú cenu za literatúru pre rok 1984 aj národnému umelcovi Jaroslavovi Seifertovi.
2: Po Jaroslavu Hejrovském, ktorý získal v 59. Nobelovú cenu za objev polarografie, se dostává této pocty i básníkovi a spisovateli Jaroslavu Seifertovi 11. října 1984.
3: To byla samozrejme správa, ktorou ten režim nemohol obejít nebo se jí nějak vyhnout.
2: Soudruhům tato zpráva z Norska skutečně nešmakuje a tak se nějak výrazně ve sdělovacích prostředcích nesetkáte s touto informací, natož třeba s rozhovorem s čerstvým nobelistou.
3: Seifert byl spisovatelem, který po roce 69 dlouho nemohl publikovat. On pro režim to byl nepohodlný člověk.
2: Nejvýznamnější literární ocenění pro Seiferta nakonec režim bude muset uznat a místo umlčování si bude básníka přivlastňovat pro svou propagandu.
4: Gratulujem té radostné udání, která předání udělení Nobelovy ceny.
5: Národní umělec Jaroslav Seifert vytvořil osobitý typ proletářské a intimní poezie, která obohatila pokladnici světové kultury a umění.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Mike Flanagan posílá Kingovu Kerry na maturitní ples a na Prime Video k tomu přidává rovnou 8 dílů, takže krvavý večer tentokrát nepřijde hned. Na Disney Plus zase sněží, jenže v seriálu Drop Saga Sněží se z ulic Los Angeles místo bílého prášku valí rýmy West Coast rapu. Michael Palin na Apple TV Plus rozdává recept na malé věžce z dešťové vody a koňského hnoje v britské komedii Small Profit. A Walton Goggins si už žehlí pastelové sako, protože jako padouch míří do Miami Vice 85 s Austinem Butlerem a Michaelem B. Jordanem. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You gotta understand what I've been through. When I was getting clean, music brought me back to life.
1: Damn it, Wanda.
0: You gonna shoot me, Lee? Inspiration hits when it hits. This is the new gold rush. No cops, no murder.
1: From the dope game to the rap game.
2: Na Disney Plus dnes startuje krimi drama Drop Saga Sněží a s ním se vracíme do světa oceňovaného seriálu Sněží. Původní seriál, který spolu vytvořil zesnulý John Singleton, režisér Chlapců ze sousedství, během 6 řad sledoval, jak Craig v 80. letech obrátil na ruby jižní Los Angeles. Novinka navazuje na začátku 90. let, kdy z trosek drogové epidemie vyrůstá něco úplně jiného – rap ze západního pobřeží. Hlavní slovo teď mají dvě postavy, které fanoušci dobře znají. Wanda Bell v podání Gail Bean má drogy za sebou a pevně věří, že West Coast rap dokáže změnit americkou kulturu. Začíná jako stážistka u bývalého dealera, který si založil nahrávací společnost a dává dohromady partu talentů z ulice. Patří k ní její bratranci i výbušný rapper Artillery, který už má na krku policii. Leon Simmons, kterého hraje Azaya John, se naopak snaží s ulicí definitivně skoncovat a vede bezplatnou právní poradnu. A protože hudební biznis a pouliční politika mají k sobě nebezpečně blízko, cesty obou přátel se začínají rozcházet. Seriál vytvořil Malcolm Spellman, tvůrce marvelovského seriálu Falcon a Winter Soldier. A v obsazení nechybí Michael T. Williamson, kterého si většina z nás pamatuje jako Bubu z Foresta Gumpa. Krevety tentokrát nechal doma. V Americe běží seriál od září a kritici ho přijali vlídně. Oceňují hlavně to, že jen nekopíruje svého předchůdce, ale stojí na vlastních nohou a že hudba tu hraje skoro stejně důležitou roli jako kterákoliv jiná postava. Drop Saga Sněží najdete nově na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden. A kdo původní Sněží nestihl, má na stejném místě k dispozici všech 6 řad.
0: When I was running with Leon Franklin, I had a front row seat to how they changed the game. We know our customers because we are our customers. Uzi in the stash, dodging the crash. Product of the ghetto, so he built to last. Hard to stay in the present when you defined by your past.
3: This music business. How could you let this happen? How was I supposed to stop you?
4: Family comes first.
3: You don't know nothing about sacrifice.
5: You ain't got no business in the rap game.

Posloucháte Zoom Radio a Půlnoc v Hollywoodu.

Walton Goggins se zase dává k padouchům. Herec, kterého znáte jako Ghoula ze seriálu Fallout nebo jako bezcitného dozorce z Nespoutaného Djanga, se podle serveru Deadline přidává k filmu Miami Vice 85. Režisér Joseph Kosinski, který natočil Top Gun Maverick a F1, vrací legendární seriál z 80. na velké plátno, a to přesně tam, kam patří, do Miami roku 1985. Detektiva Sonnyho Crocketta si zahraje Austin Butler, jeho parťáka Ricka Tapse, čerstvý Oscarový vítěz Michael B. Jordan. Hlavním padouchem bude kartelový boss v podání Johna Leguizma a Goggins stvární jednoho z jeho nájemných zabijáků. Kosinski ho prý chtěl od začátku, jen bylo potřeba sladit termíny se třetí řadou Falloutu. Natáčet se začne v listopadu v New Yorku a v Miami kamerami IMAX a do kin by měl film dorazit v květnu 2028. Původní Miami Vice přitom nebyl jen policejní seriál, ale módní přehlídka celé dekády. Pastelová saka, trička pod sakem a mokasíny na bosou nohu. A znělku, se kterou v roce 85 vystoupal až na první místo americké hitparády Jan Hammer, rodák z Prahy. Otázka je jedna. Unese Austin Butler mokasíny bez ponožek stejně ležérně jako kdysi Don Johnson? Do května 2028 má dost času na trénink. A Goggins je to bor.

0: Mixtape Souls.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
3: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIP. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Hello, Dad.
1: No.
2: No, it's fine. I'm not busy.
0: You all right?
1: Hello, sir. How's Cleo?
2: Cleo went away, didn't she, Dad? Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
3: Dnes dorazila na Apple TV Plus britská komedie s nádechem kouzel Small Profits. Je to nový seriál Mackenzieho Crooka, kterého si možná pamatujete jako piráta s dřevěným okem z Pirátů z Karibiku a hlavně autora oceňovaných detektorářů. Michael Sleep v podání Pierce Quigleyho žije už 7 let tichý a obyčejný život. Od chvíle, kdy beze stopy zmizela jeho milovaná Clea, pracuje v hobby marketu, kde si krátí dlouhou chvíli tím, že zákazníkům radí nesmysly, chodí na návštěvy za tátou a pořád doufá, že se Clea jednou vrátí. Jenže táta Brian mu jednoho dne předá starý recept. Dešťová voda, koňský hnůj a pořádná dávka alchymie. Výsledkem mají být homunkulové, drobní kouzelní duchové, kteří umí věštit budoucnost. A Michael má na ně jedinou otázku. Uvidí ještě někdy Cleu? S pokusy mu pomáhá mladá kolegyně Casey, se kterou ho zblíží hlavně společná nechuť k puntičkářskému vedoucímu Gordonovi, kterého si zahrál sám Crook. A zvědaví sousedé mezi tím nemůžou dospat, protože netuší, co se v té zahradní kůně pro boha děje. Tátu Briana hraje legenda Monty Pythonu Michael Palin, Casey stvárnila Lauren Patel a v obsazení nechybí ani Paul Kay ze Hry o trůny. Malé věžce pak rozpohybovala loutková animace. Šestidílná série měla premiéru letos v únoru na BBC. Britští kritici ji přijali s velkým nadšením a druhá řada je už objednaná. Recept z dešťové vody a koňského hnoje klidně zkuste i vy. Jen se připravte na to, že se začnou sousedi vyptávat. Small Profits najdete nově na Apple TV+.
4: Hello, Michael.
5: You got jars?
2: Yeah, big jars.
4: Well, what's all this for?
5: I'm cleaning my fish tank.
4: What fish have you got?
5: Pilchards.
4: You're lying.
5: What am I doing?
1: Trust the recipe, son.
2: I thought that this was just a bedtime story. I didn't think it might actually be real.
5: What in the hell's his problem?
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
2: Hi.
1: That's a really nice dress.
2: Thanks. I made it.
3: Sure did, didn't you?
4: Na Prime Video dnes dorazila Carrie, vůbec první seriálová adaptace debutového románu Stephena Kinga, a kdo nerad čeká na další díl, má vyhráno. Všech 8 epizod je k dispozici najednou. Carrie White prožila celý dosavadní život zavřená doma s přehnaně starostlivou matkou Margaret. Do školy nechodila, svět znala jen spoza oken. Když jí ale náhle zemře otec, musí poprvé nastoupit na veřejnou střední školu, a to rovnou do světa, kde se každé ponížení během pár minut rozšíří po sociálních sítích. Carrie se stane terčem šikany, která přeroste v celý skandál, a do toho se v ní začnou probouzet tajemné telekinetické schopnosti. Jak to skončilo na maturitním plese, z nás knihy i legendárního filmu Briana De Palmy se Sissy Spacek skoro každý. Seriál vytvořil Mike Flanagan, autor hororových hitů Dům na kopci a Půlnoční mše, a příběh výrazně rozšířil. Dává prostor spolužákům, učitelům i celému městu a ptá se, jestli sledujeme zrod hrdinky nebo monstra. Carrie hraje Summer Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Matku Margaret stvárnila Flanaganova stálice Samantha Sloyan, kterou si fanoušci pamatují z Půlnoční mše, a ředitele školy hraje Matthew Lillard z Vřízkotu. Sám Stephen King označil Flanaganovu verzi za skvělou a kritici chválí hlavně výkon Summer Howell. Někteří ale upozorňují, že rozvleklé vedlejší linky občas zdržují cestu k osudnému večeru. Tak maturitní ples dokáže být i bez telekineze pořádný horor. Tady to nemusíte zažít na vlastní kůži. Carrie najdete nově na Prime Video.
2: I would have been your friend. You're hurting people.
5: What did you do?
6: This is a witch burning.
7: It is my job to protect the well-being of the students at the school.
8: It's called freedom of speech.
9: 911, what's your emergency?
10: They're dead.
11: You said someone's dead?
2: Get her out!
12: Stop crying!
2: Carrie Anna!
8: You're not helping me. You need to shut up and listen to your mother!
13: You could settle this right now, you know?
2: You could actually hurt someone.
12: Oh, no!
13: This is what I get for trying to be nice.
8: What is wrong with you?
12: Go back to class!
8: No, Carrie.
13: You have all the power.
2: All I ever wanted was to go to school.

Než zítra dorazí do kin nová várka premiér, mrkneme se, co v posledních dvou týdnech sbírá od diváků ty nejvyšší známky. Brad Pitt se v survival dramatu V srdci divočiny znovu potkal s režisérem Davidem Ayerem, se kterým natočil válečný film Železná srdce. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem Odinem, stejně jako on válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed aljašské divočiny. Jedinou šancí na přežití je cesta zpátky do civilizace a ta se změní v souboj s přírodou v její nejdrsnější podobě. Kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici s novým úvodem a pár minutami záběru navíc. Bratři Russové v něm uzavřeli příběh 22 Marvelovských filmů, Thanos vyhladil polovinu života ve vesmíru a zbylí Avengers sbírají poslední síly k odvetě. Pro fanoušky ideální rozcvička před prosincovým Avengers Doomsday. Z minulého čtvrtku pak u diváků boduje jediná premiéra, dramedie Digger Alejandra Iñárritu. Tom Cruise v ní hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Za kamerou stál trojnásobný Oscarový Emmanuel Lubecki a vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Za oceánem film propadl. Američtí kritici jsou rozpolcení a v kinech utržil za první víkend jen 8 milionů dolarů při rozpočtu přes 120 milionů. Zkrátka největší Cruiseův propadák za 20 let. Ale evropští i ti čeští diváci to vidí úplně jinak. Z dokumentů vyčnívá v kinech snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který na letošním Berlinále získal cenu za nejlepší dokumentární film. Mladá režisérka Pepa Lubojasky 5 let natáčela vlastní rodinu a hledala odpověď, proč závislost připravila jejího bratra a dva bratrance o zdraví, bezpečí i střechu nad hlavou. Deníkové záběry, oživlé fotografie a koláže tvoří syrový a přitom hravý film, který si klade nepříjemnou otázku, kde končí láska a začíná kontrola. A pro pidižvíky, píďata a další drobotinu běží v kinech animák Zapomenutý ostrov od tvůrců Kocoura v botách Poslední přání. Dvě největší kamarádky se poslední společný večer předtím, než se jejich cesty rozdělí, propadnou portálem na bájný ostrov na Kali. Jenže ostrov se živí vzpomínkami a holky musí utéct dřív, než zapomenou, kým jsou a co je spojuje. Tolik k tomu nejlépe hodnocenému, co teď v kinech běží. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás nová komedie s Owenem Wilsonem, Rolling Loud nebo limitovaný koncert Queen. Zastavíme se ale i u hororového seriálu Tam dole. Díky, že posloucháte Zun Radio, které vám servíruje to nejlepší v českém éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále a zítra se mnou zase naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Power play.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Number 30, new entry.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz. Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Lock Management. Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. V naší mléčné dráze by podle modelu hvězdného vývoje mělo plout několik set milionů černých děr. A víte, kolik jsme jich našli? 70. To je úspěšnost, za kterou by se nemusel stydět ani můj rozpočet na údržbu. Jak popisuje Universe Today, projekt Black Hole Hunters z Univerzity v Southamptonu loví tyhle neviditelné obry pomocí takzvaného gravitačního samočočkování. Když černá díra obíhá hvězdu, pravidelně ohýbá její světlo a to se dá v datech vidět. Doktor Adam McMaster přepnul projekt na snímky z družice TESS a nasadil strojové učení, které procídilo miliony světelných křivek za dny místo desetiletí. Jenže algoritmus zmátne sluneční skvrna i proměnná hvězda, takže poslední slovo mají lidské oči. Skoro 23 tisíc dobrovolníků, 12 milionů klasifikací, hotovo ze zhruba 43%. Tak si nějakou tu díru najděte, já to zatím pokračuju v kroužení. Mějte se pozemsky.

Yeah.

netrpíte depresí? Netrpte. Netrpte. Won't gas no brakes.

Classica.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dneska šlapeme na brzdu. Doslova. Sonda Hera, velká zhruba jako malé auto, letí vůči zemi rychlostí přes 12 km za sekundu a konečně musí zpomalit, protože ke svému cíli se nedá přijet smykem. Jak uvádí ESA, v úterý 15. října se Hera otočí a zapálí 3 brzdicí trysky najednou. Trysky hoří 92, přesněji 93 minut v kuse a uberou jí několik stovek metrů za sekundu. O týden později přijde druhý, kratší manévr, zhruba 31-minutový a koncem měsíce 3 jemná doladění, aby byl rozdíl rychlostí prakticky nulový. Cílem je dvojice asteroidů Didymos a Dimorphos. Ten druhý je první těleso sluneční soustavy, jehož dráhu změnil člověk, když do něj v roce 2022 narazila americká sonda DART. Hera teď přilétá jako vyšetřovatel na místo činu. Tak držte palce, ať to zabrzdí líp než já svoje vtipy. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

Check it. Check it. Check it. Check it. I mean, this one, check it.

Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. I pray every day.

každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Broke down, my house broke down.